jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol

než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Dávno si preč. Dávno si preč.

keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean. Tak to mi posielaš po čete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.